0: Baš prvý.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
2: Nová sezóna majstorského cyklusa donosí nové susreté s bezvremenskom ljepotom symfonické literatúre. Od slavenských emócií i francúzskog šarma do germanské snage i džeza u symfonický orkestr HRTA, majstore soliste i dirigente. Osigurajte predplatničke ulaznice u kombinácii s cyklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Benvenuti alla festa del suono! Voliamo tutti insieme!